jedna doba s druhou. Vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol. A život

0: Lipa v Rádiu Košice a my pozdravujeme aj vaše duo, ak je možno, že v tejto chvíli za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach v úseku od križovatky Gemerská po Paulínyho ulicu je doprava vedená iba v smere do centra, malo by to potrvať do 10. mája.

Vidíš tváre, krajšej tváre nie. Je taká zvláštna, rozpovie ju kvet. Je taká zvláštna.